Radio Nerd Music. Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

Drowning, pulling against the stream.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Happy birthday. Make a wish.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 7 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Částkou zhruba 203 tisíc korun chce platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti Německo. Dosud dostávali v průměru 1000 eur, tedy 25 tisíc korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty či benzínu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok na něj má každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu potom žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou ji lze vyřídit online nebo telefonicky. A pojďme také na hokej. Colorado s Martinem Nečasem má problém. Dosavadní suverén nejen vyřazovací části NHL prohrál i druhý zápas série z Vegas Golden Knights v sestavě s Tomášem Hertlem po čtvrteční prohře 2-4, tentokrát 1-3. Oba čeští útočníci vyšli na prázdno. Na straně vítězů dvakrát skóroval Barbašov. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Zahrada Čech v Litoměřicích dnes hostí mezinárodní výstavu psů všech plemen. Přehlídku pořádá Českomoravská kynologická unie. Na výstavu je přihlášeno přes 2000 pejsků a fenek. Posuzování v kruzích začíná v 9 hodin ráno. Závěrečné soutěže pak startují ve 14 hodin. Vyhlašovat se bude například nejlepší štěně výstavy nebo nejlepší veterán.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
7: Dnes nás čeká nádherný den, už vlastně takový letní bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima 28 stupňů Celsia.
10: Grilovačky, opalovačky, koupačky, slíkačky, dobré ráno.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Je to tak, jsem tu s vámi, moje maličkost vstala, nezaspala, ale je tu i Filipek Lejček. Hezké dobré ráno vám přejeme, Fitipaldi, pojď.
7: Krásné ráno.
10: Bude krásně, bude sluníčko, dobrá nálada. Co takhle nějaká grilovačka, opalovačka, koupačka, už pojďme vytáhnout ty bazény, protože nás čeká fakt peprný týden, ale hlavně teď startujeme ten nejlepší víkend českého éteru. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, tak dobré ráno.
11: Hit Radio North Music.

0: Tomu říkám ranní probuzení, sobota 23. květen, Linkin Park, The Emptiness Machine, hezké dobré ráno. S vámi Lea s Filipem, tak doufám, že vstáváte. Možná si někdo dáváte právě takové to první kafíčko. Tak víte co, máte ještě dneska nárok na 4 další, Filipe. Ty seš kávař? Kávař? Řekla jsem kávař?
1: No, tak ono to kávař,
0: kafas?
1: No.
0: Kafas nebo kávař?
1: Říká se kafas spíš, ale ono to je vlastně taky zvláštní slovo, no.
0: Tak si představ, že evropští experti tvrdí, že 5 šálků espressa denně nikomu neublíží. Je to souhlas nebo ne?
1: No, 5 jsem si jich nedával nikdy. Minule jsem měl 2, ale je pravda, že zase nepiju espresso a v tom mám to našlané mlíko, což má trochu jiný efekt.
0: Počkej, a jaký je rozdíl mezi espressem a dalším druhem kávy? Ty protože já opravdu nejsem kafař, kávař, takhle, já jsem čajíčkař.
1: Espresso je čistě tak jako trochu kávy bez mlíka, bez ničeho.
0: Já znám jenom Turka.
1: Takže preso takhle vezmeš teoreticky.
0: Ne toho Filipa, jo?
1: Espresso vemeš a vlastně ho vypiješ během chviličky, aha, potom je třeba flat white, to je dvojitý preso s hodně mlíka našlehanýho, ano, a pak je latte, to je preso taky s mlíkem.
0: Dobře, tak jestli tohle nikomu neublíží, OK, souhlasíme, ale o velikosti šálku nemluvili. No, takže potom rozdíl, někdo si třeba dělá, já nevím, Turka do dětského kyblíčku na písek, že jo?
1: Ale to už není espresso.
0: A Turek je asi to nejsilnější, co může být?
1: No Turek, no, hlavně Turek je jako obrovská sklenička většinou. Preso, opravdu, když si dáš jenom preso, tak to je skoro jako na 1-2 loky a máš hotovo.
0: A na dně takový ten logr.
1: No to je u Turka.
0: To bumbá moje babička.
1: U presa, ne. Turek, no, dávají si to občas, když vidím někde v restauraci, takových těch starších hospodách se důchodci zeptají, a máte Turka? Někdo ho skutečně mají, takže to tam zaleje z té rychlovarné konvice a jsou spokojení důchodci.
0: Ať je to, jak je to, mě prostě nakopne čaj. Pořádná porce zeleného čaje nebo bylinkovej čaj, nebo Samahan miluju. Tak dejte vědět, jestli jste čajíčkáři, nebo jestli jste kafaři. Na 777937777. Taky co děláte, jestli vstáváte, jdete spinkat. Prostě nám dejte vědět, že jste tady s námi a my posíláme Sonic a Sky.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Dneska nás na mistrovství světa čeká hokej proti slovenským bratrům. Já nevím, jak vy, ale už teď mám takové tušení, že uděláme z jejich brankáře legendu. Vypálíme na něj asi tak, já nevím, 200 střel a vyhrajeme 2-1. Ale poté, co budeme 57 minut prohrávat. Jinak to prostě letos neumíme, ale budeme mít takové ty zimomrauky, ako se dá povedať. Každopádně, ať to dopadne jakkoliv, držme pěsti, palce a prostě doufejme, že to ti naši kluci zvládnou.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jeho feel.
1: Jaký by to asi bylo, kdyby najednou stál u mojí postele Robbie Williams a říkal, Leonko, vstávej. To by bylo sladké probuzení. Hezký dobrý den, 7:30 ranní update, informace pro start vašeho dne právě teď.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno. Neobvyklý zásah provedla švýcarská policie, když na severozápadě země dočasně uzavřela dálnici v obou směrech, aby zachránila kachní rodinku, která zabloudila na komunikaci a v dělícím pruhu uvázla v odvodňovacím kanálu. Nakonec všechno dobře dopadlo, ale provoz byl zastavený nakonec asi hodinu, což si dokážete představit, způsobilo obrovské kolony.
1: Mně se tohle ale taky jednou stalo, že opravdu jsem zastavila a kachní rodinka si to přecházela přes silnici, prostě 10 kachňátek. Kačena před tím a prostě bylo to nádherný. Já taky jsem zastavila dopravu.
3: Nezodpovědná takže... matka, opravdu. Ta ale... kachna, samozřejmě ne ty. Velkou krádež supermarketu v dánském městě Skive odhalila zákaznice, která si všimla, že dva návštěvníci prodejny měli zcela naplněný nákupní košík. Možná to znáte, když si skenujete sami vlastně, co nakoupíte, no ale u té samoobslužné pokladny měli jen jedno balení mouky a poté se vším odešli. Takže teď je z toho supermarketu hledají, zkrátka... Podvádět se nevyplácí, přátelé.
1: Ale stát se to může.
3: No stát se to může.
1: To ti taky stalo.
3: Jo, že místo 30 věcí naskenuješ jednu.
1: To zase ne. Že jsem zapomněla třeba, že tam byly dva rohlíky a dala jsem jeden.
3: Jasně. A když už jsme byli u těch zvířátek, tak italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Ptáci s dlouhými duhovými ocasy tam chodí po ulicích. Místním to sice hrozně vadí, ale pro turisty skvělá atrakce a fotí se právě s tímhle krásným zvířetem na Instagram a Facebook.
1: Že si fotí ty ocasy, jo?
3: Ocasy, všichni si fotí ocasy, takže do Punta Mariny. Hezké
1: dobré ráno. Ty jsi taky ocas.
3: Nefoť mě.
1: Hit Radio s vámi, pojďme se pořádně probrat touhle skvělou tanečníkovou pečkou. Hezkou sobotu.

things that we

0: You Do, jak pak se dneska máte? Kapela Rockset, posloucháte Hit Radio s vámi Lea a Filip. My jsme se vás dotazovali, jestli jste čajíčkáři nebo kafaři, taky se dá říct kávaři. A těch SMSek, Fildo, nám přišlo strašně moc. Třeba nám tady píše Marie, dobré ráno, Leonko, Fílo, já kávu milovala. Když jsem pracovala ve zdravotnictví, tak jsem vypila 4 až 5 káv denně. Před 4 lety jsem onemocněla a káva mi moc nedělá dobře, ale stále vůni kávy miluji. Jste úžasní, moc vás zdravím, Maruš. Maruško, taky pozdravujeme.
1: Pozdravujeme, Maruško, přesně, ale co jsem ještě chtěl říct s tou kávou, máme tady i kolegy, kromě tebe teda, který třeba si udělají jako jednu kávu a za půl hodiny se zeptám, hele, kam jdeš, Michale, řeknu třeba, ona si udělá ještě jednu a za další 40 minut další, takže třeba během hodiny a půl 3 kávy, ne. Tady máme i takovýhle kolegy na
0: Hitrádiu. Nechápu, pak nám tady píše třeba Jenda z Trutnova, ahoj Leo a Filipe. Nenapsal kávu, ale napsal kak. Já už v altánu na fajfce a na stole Nescafé krema.
1: Tak, tak tam má být asi.
0: Asi jo.
1: Jo, no tak
0: zdravíme, Jendo, ať ti ta káva chutná.
1: Jendo, potom... možná už bys jsi neměl žádnou dávat dneska, když to tak čteme.
0: Potom tady Marťas. Zdravím vás všechny. Ráno si dávám kafíčko s mlékem a večer si dám čaj s pozdravem Marťas. A nebo ahoj, ani jedno, piju zázvor s citrónem, Zdeněk. Hele, nám píšou samý chlapi, koukám. Nebo Radka. Ahoj, já ani jedno, káva mi voní, ale nepozřela bych jí, čaj piju jenom před smrtí, celý život ráno, jenom studené mléko, přeji sluníčkový den, Radka.
1: Čaj piju jenom před smrtí, ano. Neměla tam být třeba před spaním.
0: Asi jo.
1: Ale ty telefony dneska to umějí tak vtipně jako přepsat sami, ano. Že z toho vznikne teda zajímavé, prosím vás přátelé, tak čaj před smrtí si nedávejte. Zkuste to před spaním, anebo ráno po probuzení. Děkujeme.
2: Hausbrand Café per favore? Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chvíli je 8 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Při pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí bylo zraněno, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentu se stále vyšetřuje. Do akce bylo nasazeno nakonec přes 200 hasičů a záchranářů. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm. Se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvají až do 9. června. Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů. Některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu. A pojďme také na sport. Osmý hrací den na světovém šampionátu ve Švýcarsku nabídl další 4 duely. Němci porazili ve skupině A Maďary 6-2 a premiérovým vítězstvím si uchovali naději na čtvrtfinále playoff. Kanaďané po klopítnutí s Norou výsledkově zvládli souboj se Slovinci a po triumfu 3-1 si upevnili první místo ve skupině B. Finové s přehledem přehráli 4-0 Velkou Británii a po páté naplno bodovali a zajistili si postup do čtvrtfinále. No a Britové nadále zůstávají bez bodu, stejně jako Itálie, která podlehla Švédsku 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Své 51. narozeniny letos slaví pohádkový hrdina Maxipes Fík. Na oslavu za ním můžete dorazit dnes do Kadaně. Rodinný festival se bude odehrávat v Amfíku na nábřeží u řeky Ohře. Děti se mohou těšit na nejrůznější atrakce a soutěže o ceny. Program začíná v 10 hodin a pro narozeninový věnec Burstu si Fík přijde ve 13.15.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
6: Dnes už nás čeká opravdu parádní počasí, hlavně se pořádně namažte opalovacími krémy, bude jasno nebo skoro jasno a maxima na 28 stupních Celsia.
9: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Dobré ráno, 3:08, Lea s Filipem stále s vámi. Víte, na čem jsou Češi totálně závislí? Na jakém druhu pečiva, Filipe?
6: Rohlík.
11: Ano, až pak? 13 milionů jich denně sníme. O tom si ale řekneme víc za chviličku. Teď už Leony Faded Love, ale před ní ještě Lost Frequencies. Hezké ráno. Hit Rádiem.

0: A takhle to přesně vypadá, tak jak to vypadá levá, když dospívá Leony a ta druhá Leona si zapomene zapnout mikrofon. Hezké dobré ráno, 7 minutek po 8 hodině. My jsme tady zmiňovali, na čem jsou totálně závislí Češi. Filip řekl na rohlících, ano, je to tak. Když je to ráno, snídaně, tak si představte, že každý den jich sníme 13 milionů rohlíků.
1: Jako v Česku jenom?
0: Asi celkově bráno, nebo v Česku, no,
1: to nemůže být, to by si každý Čech musel dát každý ráno jeden rohlík a ještě někdo si musel dát vlastně 1,5 skoro.
0: Hele, každý den jich údajně sníme 13 milionů.
1: Dobře.
0: Ročně jich každý sníme 440 a v roce 1980 stál 30 haléřů a celkově je nejlevnějším pečivem v Evropské unii.
1: Tak je pravda, že rohlík proti tomu, když jedeme do zahraničí a chceme se dát nějaký místní pečivo, ano, tak stojí opravdu jako zlomek ceny.
0: Není ale... nad zlaté české rohlíky.
1: No, to je fakt. Ale někdo musí ty rohlíky teda jíst i za nás, jo? Ty jsi říkala 440 rohlíků, ano, každý za rok. Tak je pravda, že znám lidi, co spořádají za den 5-6 rohlíků, hlavně ty, co dělají třeba na stavbě, vemou si svačinu.
0: Já třeba rohlíky nejím vůbec, jenom výjimečně o víkendu si chodíme pro anglický, že jo?
1: Jo, takže dneska vlastně si jeden. Dáme 2 až 3 tady sníme. To je pravda.
0: No a nejčastěji si ho dáváme s máslem, jasně, sýrem, máslo a med, na které se dokonce, já nevím, dávají si tam všechno možný, no, já nevím.
1: Paštiku.
0: Co ještě se dá dát na rohlík?
1: Marmeláda, šunka.
0: Co ještě?
1: No,
0: Nutella.
1: Sádlo se tam dá dát třeba taky.
0: Ty
1: brdě. Škvarková pomazánka, vajíčková pomazánka.
0: S čím si dávají rohlíky naši posluchači? Něco atypického nám napište. A dokonce, hele, já vím, že teď udělali někde, že do rohlíků dostaneš třeba segedín nebo guláš.
1: Jo, to jsem viděl. To,
0: a dokonce
1: to
0: je to tady u nás někde v Praze, že fakt do toho rohlíku, nebo ten,
1: ježišmarja,
0: ten salát bramborovej.
1: Pochoutko
0: nebo šopák, že jo, do toho. No jasně.
1: Teď jsme to překombinovali hodně, ale to je pravda, že rohlík se dá vykuchat a do něj se dá dát i párek, dá se do něj dát omáčka,
0: všechno.
1: Cokoliv.
0: Tak dejte vědět, s čím máte nejraději rohlík vy a pokud vás napadá něco atypického nebo máte nějaký dobrý recept, napište nám ho 777 937 777.

0: Pictures of You Last Good Night. Hezké dobré ráno. Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea s Filipem. Pojďme si říct, co se děje tento den, 23. květen. Tak přátelé, dneska je světový den želv. Měl jsi někdy doma želvu?
1: Ne, neměl, ale asi jsem je ani vlastně nikdy nechtěl. Kamarádi měli, ale mě to vždycky přišlo takový jako smutný v určitý želvičce, víš, v tom malém akvárku, terárku.
0: Já jsem želvy měla, já jsem je milovala, já jsem měla a ani chudinky, nevím, kde skončily. Dokonce jsem i jednu želvu tenkrát našla na sídlišti v České Lípě, kde jsem bydlela do svých 15 let. A když si teď tak vzpomenu, tak vlastně jednu velmi významnou želvu známe všichni, hlavně my devadesátkáři. A to je, ale já napovím, já pustím vlastně takovou známou píseň z toho filmu, kde byla nejznámější želva, která se jmenuje Morlor. Už víš?
1: Nekonečný příběh.
0: Ano, jak Atrej, že jo, šel těma bažinama, šel za Morlorem, poradit se, jak může zachránit svět fantazie a tak podobně. Ježíš Maria, miluju Nekonečný příběh. Dejte vědět, kdo jste na tom podobně, kdo jste vyrůstal na tom Nekonečném příběhu a kdo jste plakal u takové té scény, kdy se mu Atrejovi vlastně potápěl ten kůň Artex. Jak křičel, Artexi, Artexi, no a pak Falko, že jo, no a Morlor byla ta želva. Ježiš, já jsem se zasnila. Vypněte mi ten mikrofon.
1: Já tě ho nevypnu ještě, ale můžu říct ještě jednou zajímavost k želvě, já jsem to tady teď hledal.
0: Ano.
1: Víte, že želva tady ozdobná dokáže přežít v zamrzlé vodě bez kapky kyslíku až neuvěřitelných 100 dní. To je neskutečná zpráva. Takže
0: wow.
1: Želvy jsou jako skvělí tvorečci a hlavně se dožívají velkého množství let.
0: Ano.
1: Navíc ten jejich organismus se prý vůbec nestárne, takže i v 80 oni se cítí stále jako ve 20.
0: Tak v příštím životě chci být želva ninja, Michelangelo, jak se jmenovali, Donatello, Raffaello a
1: no. Ferrero.
2: Hit Radio North Music.
3: Víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
2: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. V americkém státě Oregon je na prodej celé jedno městečko duchů z dob Zlaté horečky, a to za cenu průměrného bytu v Londýně. Součástí nabídky je historický salon, opuštěná věznice i původně dřevěné domy. Realitní kancelář láká kupce na absolutní klid, ale vtipálce na internetu varují, že v ceně jsou 100% i místní strašidla. Hasiči v Olomouci vyjížděli k případu, který připomínal scénář ze špatného filmu. Mladá žena se tak nešikovně snažila vyčistit svůj domácí kávovar, až jí uvnitř přístroje pevně uvízla celá ruka. Po marném boji musela zavolat pomoc. Záchranáři museli kávovar doslova rozřezat hydraulickými nůžkami. No a žena nakonec vyvázla bez zranění. Spotřebič je na odpis, takže pokud bude chtít ty 4 kávy denně, jak jsme říkali, bude muset koupit nový. Důchodce ze Skotska slaví pohádkové bohatství, ke kterému přišel kvůli tomu, že si zapomněl vzít v obchodě brýle. Na tiketu loterie totiž omylem zaškrtl úplně jiná čísla, než která pravidelně sází už 25 let. Tento zrakový handicap se ukázal jako nejlepší životní trefa, která mu vynesla jackpot v hodnotě 3 milionů liber, to je nějakých 80 milionů korun.
2: To je nádherný, já chci taky takovej
1: typ. Počkej, já si sundám brýle. A už vidím ty výherní čísla, přátelé, zkuste to taky.

0: Post Malone, Sam Felt, Rani, hezké dobré ráno. Za pár minutek už bude dopoledne, před námi spousty skvělých hitů, David Guetta, Sia, Luis Capaldi, Florida a spousty dalších, ale hlavně bude narozeninová ruleta. Co pak tam dneska asi je? Vidět to můžete i na našem webu hitradio.cz, mrkněte se, kliknete na soutěže a tam máte celý seznam, co se daný aktuální víkend nabízí pro někoho z vás. Podmínky jsou jednoduché. Mít kolem sebe někoho, kdo má, měl, anebo bude mít narozeniny. A potom čekat na mou výzvu, jakmile uslyšíte, volejte. A ono to přijde velmi brzy.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zabrušany u Teplic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. Bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, za chviličku 9. hodina, s ní další zprávy, o kterých vás vítá Filip Lejček. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Šťastlivec na Slovensku vyhrál více než 11,5 milionu korun. Díky speciálnímu typu soutěže bude výhra vyplácena měsíčně. Pravidelně mu tak na účet bude chodit téměř 100 tisíc korun. Druhý hráč bral necelé 750 000 korun. A teď už pojďme na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 na Velké ceně Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris. Čtvrtý byl Oscar Piastri. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Den dětí je dnes v infocentru elektrárny Ledvice. V čase od 9 do 15 hodin se tak všichni mohou těšit ne na různá herní a poučná stanoviště, co se elektřiny týče, ale i na malování na obličej, fotokoutek, hasiče a další. Starší 6 let mohou vystoupat s rodiči i na nejvyšší rozhlednu v České republice a podívat se na svět z výšky 140 metrů.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, Sport Areál Klíny.
8: Milovníci vysokých teplot, tak se už dnes konečně dočkají, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
12: Hezký dobrý den, sobota 9:59, tak na koho pak čeká dneska narozeninová ruleta? Co takhle pořádnou zážitkovou akci? Co takhle střelba pro opravdové fančmejkry? Tohle a ještě mnohem více tady pro někoho z vás máme. Teď už ale žijeme len ráz.
11: Hit Radio Nord Music.

0: Glass Animals, Heat Waves, posloucháte Hit Radio. Je sobota dopoledne, 8 minutek po 9. hodině s vámi Leona a Filip. Máme tady opět nový průzkum. Filipe, to je něco pro tebe, protože ty jsi takový sportovní nadšenec, ať už fotbalový nebo hokejový. Tak nový průzkum potvrdil to, co asi všichni možná i tušíme. Jakmile padne totiž puk na led, v obýváku se probudí génius. Všichni všemu rozumíme, včetně mě. 60% lidí si myslí, že ví přesně, co by měl hokejový trenér během zápasu udělat. S tím se taky stotožníme, že? No a nejvíc rad prý posíláme trenérovi během přesilovek a při hře bez brankáře. A podobně skvělí jsme podle našich vlastních názorů při radách, jak třeba vychovávat cizí děti. O tom bych taky mohla vyprávět. A kdybychom těch 60% energie, co dáváme do rad, dali do vlastní práce, jsme do 5 let ekonomicky před Švýcarskem. No? To je co?
1: No co Čech, to trenér, to se říká ne nadarmo. A myslím si nejen opravdu v návaznosti na ten sport, ale i na ten osobní život, no. Ale i já si někde jako přestínu, že bych furt jako koukám, co by kde mohlo jako být lepší se změnit a přitom zapomínám jako na sebe, co bych třeba já mohl udělat lépe, takže já se v tom poznávám vlastně taky.
0: Je to takový uvědomění, takový ten aha moment, jak se říká, že fakt bychom se možná nad tím měli zamyslet. Je to tak?
1: Je to tak, takže dneska tím začnete, až budete chtít na něco nadávat, někomu radit, tak si nejdříve podívejte sami na sebe, jestli jste vlastně i vy dneska nemohli udělat něco lépe.
0: Haleluja! Teď už tahle skvělá věc z filmu Divoké kočky.

0: Damiano David, Next Summer. Minutka po čtvrt na deset, posloucháte Hit Radio. No a vy víte, co přijde teď, že jo? O tom žádná. Prostě pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte právě teď, protože narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. Do té doby silné espresso macchiato, Toby Cash nebo taky jeleni, jediný, co chci.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 9 hodin 30 minut a my pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety v sobotu 23. května. Já se těším, kdo z vás to bude, takže se ptám. Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Halo, halo, dobrý den, ahoj, Žanetu.
0: Ahoj, Žanetko, odkud voláš?
1: Já volám z Turnova.
0: Odkud?
1: Z Turnova.
0: Z Turnova, a jaké jsou plány na víkend?
1: No tak je krásně, takže si nacvičíme, jak to bude vypadat v létě.
0: Jasně, naprosto souhlasím. Ještě k tomu jsi se dovolala k nám do narozeninové rulety. Tak prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: My teda máme květen narozeninový od začátku až do konce a jedním z nich byl teda můj syn, bylo mu 31 let,
0: ano.
1: Takže to bude pro něj.
0: A jak se jmenuje?
1: Jakub.
0: Jakub. Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme tři hudební hity pro Jakuba. Jaký je ten den, kdy má narozeniny?
1: 3. května.
0: 3. května, tak už to tady cvakám do počítače. On nám vyfiltruje tři hudební interprety, kteří ovládali v den narozenin tvého syna Jakuba světové žebříčky hudebních hitparád. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně mu ho pošleme. Jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Typicky letní party song Cool the Gang a Celebration.
1: Já bych dál nechodila.
0: Že jo, to je úplně na první dobrou. Cítím v kostech, že dneska bude veselo.
1: Ano.
0: Dobře, takže vybíráme teda Cool the Gang. V tom případě, Žanetko, teď máš ten správný okamžik, aby si svému synovi mohla sdělit cokoliv máš na tvém srdíčku, tak pojď na to.
1: Tak milý Jakube, já ti přeju, ať se ti dál daří, tak jak se ti daří, ať jsi se svojí manželkou šťastný a žijete si spolu krásný život. Všechno nejlepší k narozeninám.
0: To je krásný. My se tady samozřejmě s Filipem přidáváme, přejeme všechno jen to nejlepší, nejkrásnější. A aby si neodešla úplně jako s prázdnou, že pošleme samozřejmě skvělý hit s dobrou náladou, tak tady máme díky firmě na zážitky i nezapomenutelný adrenalinový zážitek. Zážitková střelba pro opravdové funchmakery, vystřelit si může až z 18 zbraní.
1: Wow, ten samozřejmě to přijde Jakubovi a myslím si, že bude nadšený, protože to je střela.
0: Střelba na střelnici je prostě skvělá, i co se adrenalinu týče, takže gratulace obrovská, no a narozeninový song posíláme právě teď za tebou a taky nám vydrž na telefonu, ať víme, kam tu výhru poslat.
1: Dobře, já moc děkuju.
0: Měj se krásně a ahoj!
1: Ahoj!
0: Teď už Celebration Cool the Gang. Pro všechny, kdo dneska oslavujete, každý den je důvod k radosti. Jdeme na to!

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio. 9 hodin 41 minutek, k tomu aktuální čas, sobota 23. května. Před námi Lady Gaga, The Sound of Silence, anebo Kateřina Marie Tichá. Tohle a ještě spousty dalších skvělých hitů, tak zůstaňte s námi.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů. Nejméně 82 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Nezvěstných zůstává 9 osob, uvedla dnes agentura AFP s odvoláním na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta jen o chvíli dříve informovala, že páteční výbuch plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny si vyžádal více než 50 obětí. Předchozí bilance činila jen 8. A pojďme také na sport. Hokejová reprezentace má před sebou na světovém šampionátu zápas, který může lecos ukázat o její formě i ambicích. V odpoledním duelu ve Friburgu vyzve Slovensko, které zatím ve skupině ztratilo jediný bod. Zápas začíná v 16:20 v přímém přenosu na ČT Sport. Česko je aktuálně v tabulce na 10 bodech, Slovensko má o bod víc, tedy 11. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Zahrada Čech v Litoměřicích dnes hostí mezinárodní výstavu psů všech plemen. Přehlídku pořádá Českomoravská kynologická unie. Na výstavu je přihlášeno přes 2000 pejsků a fenek. Posuzování v kruzích začíná v 9 hodin ráno. Závěrečné soutěže pak startují ve 14 hodin. Vyhlašovat se bude například nejlepší štěně výstavy nebo nejlepší veterán.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
9: Mikiny ani bundy dnes rozhodně potřebovat nebudete, budou vám stačit šaty, šortky, tričko, zkrátka cokoliv na letní počasí, jasno až skoro jasno a až 28 stupňů Celsia.
12: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši.
13: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 10. pokračujeme, před námi spousty skvělých hitů jako Black Eyed Peas a nebo Tones and I a Dance Monkey, tak jdeme na to.
12: Hit Radio North Music,

0: dne, hezký dobrý den s vámi Lea a Filip. A představte si, že údajně 94% všech lidí v práci flirtuje. Fakt, prostě jen co odejdeme z domu, začíná jedna velká taková ta Sodoma Komora, jak se říká, a těch zbývajících 6% budou podle mých zkušeností nejspíš třeba květiny v květináčích, ne? Těch 6%, když 94% všech lidí v práci flirtuje. Fildo, my taky spolu flirtujeme.
1: Ne, my jsme právě těch 6% lidí, kteří neflirtují.
0: My jsme ten květináč.
1: My jsme ten květináč s květinkou, my máme trošku takový jiný vztah. My se bavíme o čemkoliv, ale určitě spolu neflirtujeme.
0: Tady. Ne, my jsme takový brácha se ségrou, bych řekla.
1: Já si myslím, že přesně tak bych to řekl, ale dělal jsem hodně zaměstnáních předtím, kde byla jako větší skupina lidí a můžu to potvrdit, no, že to takhle funguje. Hlavně jsou nějaký ty teambuildingy, více denní akce, kde se přespává, tak to je strašně zvěřinec.
0: Ano, jdeme totiž ještě dál, protože každý třetí má údajně zkušenost s intimním vztahem na pracovišti. Já teda ne, já patřím do té nultý.
1: Já taky teda jsem neměl intimní vztah.
0: My jsme strašně divný, Filip.
1: No, nebo takhle, můžu zmínit, že když jsem byl nezadaný, tak jednorázová taková intimní věc byla, ale v práci nás to neovlivnilo a to jsme dělali spolu na jednom pracovišti
0: denně. A co jste spolu dělali?
1: No, hráli jsme nejdřív šachy, potom pekseso a pak jsme šli spát.
0: Pak jste si hráli na doktora se stříčkou.
1: Říkali jsme intimní věci, že jo.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, dejte nám vědět, jakou zkušenost máte vy na 777-937-777. Zažili jste nějaký ten flirtíček s kolegou nebo kolegyní?
2: Hit Radio North Music.

0: Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, vám přeju krásnou sobotu. Vy jste nám napsali na 777-937-777, jak je to s vaší zkušeností s nějakou intimností na pracovišti s kolegou nebo kolegyní. Těch zpráv, Filipe, nám přišlo strašně moc. Píše tady třeba Martina: ahoj Leonko, mně se to bohužel nejednou stalo, ale dokonce jedním z nich, tady to je špatně asi napsané, jedním z nich je dnes i můj manžel.
1: No vidíš, jak byla práce důležitá. Dokonce jedním z nich je i můj manžel.
0: Ale jo, prostě i takové příběhy píše život. Pak tady píše Martin: ahoj Leonko, mně se stalo to, že se mě několikrát moje kolegyně snažili svést, ale jsem věrný, nejvěrnější své milované Martince. Jste super, rád vás poslouchám. No to tak, je hezký, to ceníme.
1: To je krásný.
0: A tleskáme.
1: Tleskáme. Takhle, ovšem, jestli je to pravda, tak tleskáme, ale já si myslím, že málo kdo napíše takhle do rádia, i když anonymně. Ano, podvedl jsem svoji přítelkyni, manželku, 4x během svého života na pracovišti.
0: Víš, jak se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí.
1: No, ale
0: nevěra není dobrá, prostě není dobrá. Když jste svobodní, jasně, užijte si prostě, život je skvělý, život je spousty krásných překvapení, momentů, bohužel hezkých, ošklivých, to známe všichni, ale prostě pokud máte partnera, tak se vykašlete na nějaký takový to kolegování.
1: Já si myslím, že i v rámci zachování jako dobrýho dekora a karmy, tak byste si neměli nic ani začínat, i když vy jste svobodní s někým, kdo třeba víte, že má přítelkyně, manželku, tak si myslím, že taky byste to měli smít ze stolu. Zbyteční problémy děláte i sobě případně, že jo?
0: Je to tak, nedělá to dobrotu. Pojďme radši hrát další skvělou muziku, od toho jsme tady.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
8: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
9: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio a máme tady opět další takový ten příběh, který napsal sám život. Tomu se totiž říká instruktor. Starý zkušený lékař Karl učil na kurzu mladé zdravotníky, jak postupovat, když někdo dostane infarkt. Simuloval ho totiž tak přesvědčivě, kamarádi, až ho prostě bohužel sám v ten daný okamžik dostal. Studenti si nejprve mysleli, že si dělá legraci, logicky, ale pak samozřejmě to díky bohu zvládli na jedničku s hvězdičkou. Jak se říká, víme, že maturita je obrovský stres, ale tohle je teda ultimátní test, tak to jen prostě, kdybyste si studentíci chtěli stěžovat, že jsou testy těžké, tak na druhou stranu, Karl si pro svůj infarkt asi nemohl vybrat lepší místo a čas. Naštěstí všechno dobře dopadlo. I tohle se děje.

0: Je to tady, za chviličku, za pár minutek začne nejoblíbenější hodinové vysílání o víkendu v sobotu a neděli, kdy hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže nám napište na 777-937-777, co byste dneska tak rádi slyšeli z Eteru Hitrády a pokud vaříte, pečete, smažíte nebo grillujete, což je mi jasný, že se bude dít ve většině českých domácnostech, protože venku bude nádherné počasí, tak my se vám postaráme o ten playlist. 777-937-777. Po 11. hity na přání k vaření.
1: Hit Radio North Music.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
0: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Tohle vám hrajeme nově.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, za chvíli 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie i Řecko. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5000 dopravních nehod s účastí cyklistů. 49% bylo havárií, kdy byl cyklista jediným účastníkem. Při nehodách zemřelo 39 cyklistů a těžká zranění utrpělo dalších 299. A pojďme také na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 Velké ceny Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris. Čtvrtý byl Oscar Piastri.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
9: Dnes mám skvělou zprávu pro všechny milovníky teplého počasí. Bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
12: Hezké, dobré sobotní dopoledne. Hity na přání k vaření startují právě teď. Pište nám na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. Dneska bude krásně, budete mít dobrou náladu, budete si užívat toho dnešního dne. A co vám k tomu bude chybět? Přeci vaše skvělá muzika a teď je ten správný čas, abyste si o ní napsali. Tak jdeme na to.
11: Hit Radio North Music.

0: nejoblíbenější hodinka vašeho vysílání odstartovala právě teď, protože hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady Filip. Vidíš to, Fildo, dokonce tvůj jmenovec nám tady napsal.
1: A nebo jsem to byl já?
0: To není tvoje číslo.
1: Aha, tvoje já mám číslo dvě, ale já mám ještě SIM kartu anonymní.
0: Dobře, tak tady napsal posluchač Filip z Hradce Králové. Ahoj Leonko a Fílo, prosím vás, zahrajte mi Makarenu. My právě jsme se s mojí milovanou Anetkou rozhodli, že rozbalíme náš nafukovací bazén, protože má být opravdu krásně a čeká nás taky grilovačka. Máme dvě děti a Makarenu milují. Jste super, rádi vás posloucháme, tak si pojďme dát něco takhle pěkně letního.
1: No ale nemáme tam tady, co bude k tomu jídlu, že jo? Grill, to může být to
0: maso,
1: hodně, jo?
0: Maso, zelenina,
1: hermelínek,
0: cokoliv, takový.
1: Nebo něco takového.
0: Ježiš, já už mám na to chuť. Pojďme radši na tu makarenu.

0: sobota, 23. květen, hity na přání k vaření. Za chviličku hrajeme Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody pro Haničku z Prahy 3, která právě teď vaří pro svoji milovanou maminku domácí polévku, kuřecí vývar, a bude i bramborová kaše a řízek. Díky moc za tvoji zprávu, samozřejmě pište dál na 777-937-777, anebo můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio Nord Music. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

děláš nám tím velikánskou radost. Ještě nevíme, co dneska budeme dělat, ale vaše rádio je skvělý a moc rádi vás posloucháme. Díky a posíláme to i tobě a všem posluchačům a taky mému milovanému Martinkovi. No tak jo, jsme všichni tak trošku crazy. Jdeme na to. Come here, baby.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
0: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
3: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
4: Zve vás statutární město Chomutov
3: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
4: Více na chomutov.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
11: Hit Radio.

0: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
1: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
0: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
1: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
0: Rituals.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty nebo benzínu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok má na něj každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou je lze vyřídit online nebo telefonicky. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvá do 9. června. Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů, některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do USA. V uzavřené bublině mají setrvat po dobu 21 dní, sdělil ESPN šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědného za šampionát Andrew Giuliani. V opačném případě podle něj výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Den dětí je dnes v infocentru elektrárny Ledvice. V čase od 9 do 15 hodin se tak všichni mohou těšit ne na různá herní a poučná stanoviště, co se elektřiny týče, ale i na malování na obličej, fotokoutek, hasiče a další. Starší 6 let mohou vystoupat s rodiči i na nejvyšší rozhlednu v České republice a podívat se na svět z výšky 140 metrů.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sport areál Klíny.
7: Milovníci teplého počasí se dnes dočkají, bude jasno až skoro jasno a odpolední maximální teploty až na 28 stupních Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
11: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. Sobotní odpoledne startuje na Hit Rádiu právě teď skvělou muzikou, tak volume doprava a pokračujeme. Hit Rádio.

0: Jack.
1: Pár minutek popolední, hezké odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě teď něco baštíte nebo se chystáte vařit si ty vaše skvělé obědy. Každopádně víte, co si budou vaše děti nejvíce pamatovat? Žádné narozeniny nebo Vánoce, ale společné rodinné dovolené z období mezi 5. a 10. rokem života. Ty se jim prý vyleptají do hlavy jako nic jiného. Potvrdili to opět jakýsi vědci. Hlavním spouštěčem je kombinace nového prostředí, dopaminu a nepřerušované pozornosti nás rodičů. Ono možná něco na tom bude. Já si třeba narozeniny nepamatuju ani jedny, ale hádky našich zdovolené, ježišmarja, to bych mohla napsat novou kroniku. Každopádně, když se zaspomínám, tak opravdu si pamatuju taky dovču. Kolem toho 9. a 10. roku, kdy jsme jezdívali do Itálie, do Kaorle, bylo to tam naprosto skvělý, boží. Jak to máte vy? Dejte klidně vědět. Hezké odpoledne.

0: posloucháte Hit Radio, ano. Řekla jsem to tak krátce. Aspoň vidíte, že pro vás nic nepřetáčíme a jedeme prostě live a jsme taky jenom lidi z masa a kostí a nějaký ten přeblet tomu prostě patří. Každopádně jsem chtěla říct, sledujte nás i na sociálních sítích, Facebook, Instagram, jsme tam jako Hit Radio, protože i tam se to hodně spousty. Takové ty záběry z backstage, když tady máme nějaké hosty, nějaké legrace, videa, fotky a tak podobně, i soutěže, tak ať jsme spojeni i v tom virtuálním světě. Za chvilku jsme spali.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
1: Radio.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
5: Hit Rádio.
6: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

Finále mistrovství světa ve fotbale má být největší sportovní událostí v dějinách. Poprvé totiž bude mít halftime show po vzoru amerického fotbalu, což je naprosto skvělý. A headlinery dostal za úkol vybrat Chris Martin, i když Coldplay samotně nevystoupí. Kdo by se tam měl ale 100% objevit, je samozřejmě Shakira, Madonna a taky BTS. No a celá show by měla vynést 100 milionů dolarů na vzdělání chudých dětí po celém světě. A to je na tom to nejkrásnější.

0: Užívejte si toho dnešního krásného počasí, dělejte to, co máte rádi, pokud možno samozřejmě poslouchejte Hit Radio. Já se s vámi pro dnešní den loučím, těším se zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Jsem zvědavá, kdo budete vstávat s námi. A teď už frčím směr Žatec, kde na náměstí Svobody moderuju nádhernou akci už několik let Barevný Žatec, takže se uvidíme tam, kdo jste z okolí. A vy ostatní prostě jenom buďte, užívejte, žijte, radujte se a hlavně mějte dobrou náladu. Tak čau.
1: Hit Radio North Music.
2: Májová lapka si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
4: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: Radio Nord Music.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z vrchlabí.

0: Tak Leo už míří do Žatce, tak nejen pro ně, ale i ostatní řidiče je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva, jezdí se bez nehod. Pozor, tak dejte na údržbové práce u silnic, které probíhají na trase z Žatce na most u Velebudic, nebo také na trase z Teplic na Německo u Cínovce, a maká se i ve stoupacím pruhu na dálnici D8 mezi 49. a 50. kilometru ve směru na Drážďany. Přeju vám šťastnou cestu za volant. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
3: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. Důvodem je zdražování leteckého paliva a také vyšší zájem o některé destinace. Klesl zájem o Asii a naopak vzrostl o evropské destinace. Jak uvádí server České televize, loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Do Česka opět míří saharský prach. Dorazí zítra a mohl by snížit teploty, které mají atakovat 30. Prach se udrží ve velké výšce. Problémy s dýcháním by nám proto způsobovat neměl. Možná jenom zbarví mraky a oblohu a udělá zajímavý západ slunce. A přidáme jednu sportovní pozvánku. Legendární závod míru míří i k nám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím, a to 28. až 31. května. Organizátoři hlásí, že startovní listina je plná. Potvrzeno je 22 týmů. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
4: Hokejový servis Hit Rádia.
6: Dnes nás čeká derby. Česká hokejová reprezentace nastoupí proti výběru Slovenska. Do zápasu půjdeme se 13 útočníky a 7 obránci. Hraje se v 16:20. Ve stejný čas startuje i duel Švýcarsko-Maďarsko. Program ale běží i teď. Rozehrané jsou dvojce zápasů Dánsko-Slovinsko, Lotyšsko-Spojené státy.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: No a jdem se mrknout ještě na počasí. Na severu Čech nás čeká parádní letní sobota. Dneska převážně slunečno, jen odpoledne se kolem hor objeví pár mraků, ale jinak ideální počástko na koupálku, zahradu nebo grilovačku. Teploty vyšplhají až k 29 stupňům Celsia. No a neděle pořád léto, polojasno až skoro jasno, během dne občas víc oblačnosti a hlavně na horách se může objevit krátká přeháňka. Jinak ale zůstane krásně a teploty se dostanou až ke 30.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Krásné sobotní odpoledne, ladíte Hit Radio Nord Music. S vámi už Hanka Hejlová a se mnou taky playlist plnej hitů. 13. hodinu startuje hit Don't You Worry Child.

Krásné odpoledne s vámi na Hit Radio Not Music, Hanka Hejlová, no a konečně sobota. Sice je pořád květen, ale venku na severu Čech to vypadá na první opravdový letní víkend letošního roku. No a čas je vytáhnout. No plavky přece. Sluníčko, teplo, k tomu ta nejlepší hudba od nás na Hit Radio Not Music. Před chvílí nám zazněl hit Ordinary od Alexe Vorena, no a za chvíli přidáme taky Miley Cyrus nebo 21 Pilots. Tohle prosluněný počasí nám totiž dává úplně jasný znamení. Odložte ty nákupy, uklízení a všechny domácí starosti a místo toho běžte nasát trochu toho léta. Teda pokud nejste otužilci a nelezete do rybníku už od ledna. Každopádně možností ke koupání je na severu Čech spousta. Jezero Milada, jezero Most a mě teda samotnou překvapilo, že už tenhle víkend otevřel i plavecký areál Klíše tady v Ústí nad Labem. Takže bazény připravený, občerstvení taky, zmrzka, limoška, pivíčko, prostě to, na co jsme se celý rok těšili. Zázemí pro děti taky tam je. Můj syn úplně miluje tu loď s tím kormidlem, to je prostě bomba a dospělí si taky zaplavou v tom velkým bazénu. Teď už chybí pořádně se namazat, myslím opalovákem, a užít si pořádný letní den na severu Čech. No a k tomu na Hit Radio North Music posíláme ty nejlepší hity. Jako je Miley Cyrus a hit End of the World.

0: 21 Pilots, právě teď na Hit Radio Not Music, máme 13 hodin 18 minut. No jestli se dneska nechcete válet jenom u vody, protože to sluníčko k tomu láká, tak za chvíli přidáme i tipy na akce, kam o víkendu vyrazit na severu Čech. Teď ale ještě trochu hudby s pořádnou letní náladou. Dáme si třeba tehle hit, který zní přesně jako sluníčko, pohoda, a sedí k tomu letnímu víkendu jako poklice na hrnec. To je kapela Coldplay, hit Feels Like I'm Falling In Love a celý jenom pro vás tady na Hit Radio Not Music.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hit Radio North Music.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Ten legendární chlupáč už má 51 let. No, je ve středním věku. V Ampíku tam na vás čeká atrakce, soutěže, divadlo, hudba a spousta dobrot. Prostě takový ty věci, co se ke správný oslavě narozenin hodí. Další akce je taky pro děti, protože je potřeba ty naše děcka pořádně unavit, ať máme my rodiče večer klídek. V Litoměřicích odpoledne ožijou Jiráskovy sady dnem dětí. Čekají tam na vás bubliny, hasiči, Lego, havajský program, zvířátka i malování na obličej. Co myslíte, to by mohlo na ty naše ratolesti zabrat a podpořit tu jejich únavu. No a pro milovníky cukrový vaty a klobás, tak až do neděle běží taky Chabařovická pouť a pozor, letos se to nekoná přímo v Chabařovicích na náměstí, protože tam probíhají ty opravy a všichni víme, kdo projíždíme Chabařovicemi, jak to tam stojí a jak to tam vypadá. Takže na Chabařovickou pouť se letos vydejte na letiště v Úžíně u Ústí nad Labem a připraveny jsou desítky atrakcí, Luna Park i občerstvení. No víte co, kdybych dneska nebyla tady v rádiu, tak je úplně jasný, že naše rodina vyráží do Chlumce na fotbal, kde dneska hrajou s Chuderovem od 13.30, takže 4 minutky už se tam potějí na hřišti. Takže možná dneska patří mezi ty šťastlivce, který jsou vlastně rádi v práci.
1: Život plne dál, nechci pro

0: Éteru Hit Rádia Nord Music, ale Farben s hitem Baby Goodbye. Hit, to byla lehkost, pohoda, strašně příjemná energie takhle při sobotě. No a snad si i vy užíváte sobotu přesně tak, jak má vypadat. Žádný stres, žádný povinnosti, prostě jen to sluníčko, pohoda a hudba k tomu. No a přesně takový je dneska i náš playlist na Hit Rádio Nord Music. Za chvíli vytáhneme z rukávu hit, který umí člověka během pár vteřin vrátit do doby diskoték, letních akcí a tancování. Pro mě diskoška na Máchově jezeře, to je tehle hit Mr. Vain a Culture Beat. Už za chvíli na Hit Radio Nord Music.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

save it from yourself.

0: To jsou Ready Kirken s hitem Zítra mám. Vy posloucháte Hit Radio Nord Music, no a my se jdeme podívat, jak to jezdí na silnicích. Dobrá zpráva, na severu Čech se jezdí bez nehod, tak pozor dejte, hlavně na údržbové práce, které probíhají na celých severních Čechách, hlavně u silnic, na trase z Žatce na most u Velebudic, nebo také na trase z Teplic na Německo u Cínovce, a maká se i ve stoupajícím pruhu na dálnici D8 mezi 49. a 50. kilometru ve směru na Drážďany. Přeju vám šťastnou cestu za volant, ať už míříte kamkoliv, jestli potkáte na vaší trase něco vy, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Soud v Ústí nad Orlicí dnes poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až 10 let vězení. Obviněný u soudu vypovídal a k činu se přiznal. Připomeneme, že mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastavený provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagóny nákladního vlaku. Novináře o tom informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Událost se obešla bez zranění. Po celé České republice se dnes koná Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníky čekají mimo jiné komentované procházky lesem, ukázky lesnických prací, sázení stromků, lesní pedagogika i praktické ukázky moderní techniky. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli na ledě Colorado 3-1 a ve finále západní konference NHL vedou 2-0 na zápasy. Golden Knights se rozhodli třemi góly v poslední třetině. Nejlepším hráčem byl vyhlášený Ivan Barbašov, který dva góly vstřelil a na třetí přihrál.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: Počasí na severu Čech přinese hodně sluníčka a voní to tam už pocitem dovolený, protože teploty se pohybují mezi 26 až 29 stupni. V neděli bude podobně teplo, polojasno, prostě pokračujeme v letní pohodě a na teploměru to vyšplhá až ke 30.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Na Hit Radio Nord Music s vámi Hanka Hejlová a začíná další hodina samozřejmě s dobrou náladou a hity, co k sobotě prostě patří. Tady jsou YouTube.

Ed Sheeran, ten fotograf na Hit Radio North Music, s vámi taky Hanka Hejlová. No a pokud se dneska chystáte na severu Čech ven, tak vlastně byl bych hřích, kdybyste zůstali doma, přece jenom na ten gauč si lehneme až v 16.20 k hokeji, tak do té doby je čas si užít toho sluníčka venku. Tak hlavně pokud půjdete ven, tak nezapomeňte se postříkat něčím proti klíšťatům, protože ty už řáděj o 106. Představte si, že náš čtyřletý syn už letos měl dvě klíšťata. Sezóna sotva začala a na něj už se přisály dvě. No je tohle možný? Pro mě je tohle zvíře největší horor, jo. Já bych snad radši zvládla pavouky v Austrálii, než tyhle malý potvory přisátý na člověku. Nejhorší teda bylo ty klíšťáky vyndat ven, protože doma samozřejmě jsme neměli ani tu speciální pinzetu, ani tu kartu na vytahování, jak se píše snad ve všech odkazech na webu, jak vyndat klíště. Internet v tomhle případě radil, ať tím klíštětem nekroužíme, nemažeme olejem, alkoholem a podobně. Takže jsem tam 10 minut tou tyčinkou do uší, namočenou jenom ve vodě a dezinfekci, přijížděla to klíště zprava doleva. Jo, 10 minut, umíte si to představit. Já už ztrácela nervy, dítě taky. A když už to dítě mělo sedřenou i tu kůži okolo toho klíštěte, snad na mě nepošlete sociálku. Já už slzy v očích, tak zasáhnul můj přítel a víte, jak to udělal? Prostě vzal to mejdlo a klíště bylo venku raz dva. Já to teda teďka hlídám, jestli se tomu dítěti tam neobjeví takovýto červený kolečko. Mám prostě strach a tyhle ty zvířata nedávám. No a mě by dneska fakt zajímalo, jakou techniku na klíšťata používáte vy? Jo, jste v klidu, nebo je to pro vás taky takový malej domácí horor? Napište mi sem do studia na WhatsApp 37 39 958. Podpořte mě prosím vás v tom, že nejsem jediná, kdo propadá panice, když vidí tohle zvíře na těle. Teď už ale zase hudba, s vámi Hit Radio North Music a Hit DNA.

0: Timberlake na Hit Radio Nord Music s hitem Puberťák a někdy je fakt lepší nedospět, protože jako dospělí řešíme věci někdy víc, než je potřeba. No a vy mi na WhatsApp 37 39 958 píšete, jak doma zvládáte souboje s klíšťaty. Řeknu vám potom, co jsem kvůli našemu malýmu, který měl letos už dvě klíšťata, projela celý internet, tak jsem objevila něco, co možná zachrání letošní léto všem nám rodičům, pejskařům, výletníkům, prostě všem, co máme rádi přírodu a vyrážíme ven. No a o tenhle zázrak se s vámi za chvíli podělím, stejně jako o vaše zprávy. Do té doby ale zase trochu muziky, pustíme si třeba tehle hit Blood Running a Ray Dalton. Tak zůstaňte s námi na Hit Radio North Music.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký dáta titly, jo.
3: To jo, ale jestli teď automobilový...
2: Nevím, prostě převalské, jo, třeba.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firma na zážitky.
5: CZ.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
1: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Taylor Swift a její hit The Fate of Ophelia, tady u nás na Hitrádiu Not Music. No a tahle hodina patří souboji s klíšťaty. Ale jak se říká, lepší být připravený, než pak být zaskočený. To už se mi za poslední dny stalo dvakrát, když mělo naše čtyřletý dítě klíště a už fakt ne, jo. A objevila jsem na internetu malý zázrak, co mě při vyndávání klíštěte uklidní. Co minimalizuje to riziko přenosu boreliozy a encefalitidy. Ale pojďme nejdřív na zprávy od vás, protože mi na WhatsApp 37 39 958 píšete svoje zkušenosti. Třeba Peťa z Litvínova mi napsal, že u nich doma mají na vytahování klíšťat větší výbavu než autolékárničku. Ale Peťo, u nás už to začíná být taky podobný, jo. Katka Soustí mi zase napsala, že největší stres zažívá při tom momentu, kdy večer po výletě začne věta: hele, co to tady mám? Chápu, to znám. Mám totiž takový vysouplý pyhe a vždycky si myslím, že je to klíště. I když vím, že tady po tom krku tam prostě ne, tak stejně mě to taky vyděsí. Takže moc díky za vaše všechny zprávy. Pro mě je teď světlem na konci toho klíšťového tunelu zázračný sprej a představte si, tenhle ten sprej to klíště

0: Na Hit Radio Not Music Cyril s hitem Stumbling a přesně takhle má znít sobotní odpoledne na severu Čech. K tomu sluníčko, teplo, žádnej velký plán, jen pohoda, otevřený okýnka, snad máte i něco dobrýho k pití a hudba, která člověku automaticky zlepší náladu, tak to jsme my tady na Hit Radio Not Music. No a za chvíli si dáme zpěvačku, která letos slaví už 20 let na scéně a zvládla vyprodat rovnou 3 koncerty v Edenu. No, dneska Maxi Pes slaví svoje narosky v Kadani. Je mu 21 let, tak snad má taky dost návštěvníků. Ale vy jste poznali, že řeč je o Evě Farné a dáme si za chvíli její hit Boží mlejny melou. Tak zůstaňte s námi na Hit Radio Not Music. Hit
1: Radio. Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
3: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
2: Počkejte, kůň? Ukachen?
3: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
2: Tak moment, kůň nebo žába?
3: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
2: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
3: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
2: Co? To?
3: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
2: Do reprezentace? Jako za národák?
3: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
2: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Not Music kapela Linkin Park s hitem What I've Done. A je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dejte na příjezdu do Teplic ve směru od mostu. Se srazilo osobní auto s nákladním a počítejte tady s omezením. No a bacha, dejte také na dálnici D8 na 24. kilometru u Nové Vsi ve směru na Drážďany. Stojí nepojízdná dodávka na Krajnici. Přeju vám šťastnou cestu za volant. Pokud na trase potkáte něco, vydejte nám to vědět a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvníky. Některé otevírají už tento víkend díky vysokým teplotám, jiné až ten příští. Mnohá místa si připravila doprovodný program, který zorganizují u příležitosti Dne dětí. Pro více informací sledujte webovky jednotlivých areálů. Češi stále nejvíce preferují investice do nemovitostí. 79% jich považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku se 72%. Průzkumu se zúčastnila zhruba tisícovka respondentů starších 16 let. Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance. Uvedl to podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Dodal také, že NATO by v reakci na opakované ruské provokace mělo, cituji, ukázat zuby.
1: Hokejový servis Hit Radio.
6: Čeští hokejisté nastoupí do dnešního duelu mistrovství světa proti Slovensku se 7 obránci a 13 útočníky. Vedle brankářské trojky Petra Kváči zůstanou na tribuně bek Jan Ščotka s útočníkem Janem Mandátem. Po rozbruslení to řekl novinářům asistent hlavního kouče Jiří Kalous. Trenérskému štábu už budou v roli pozorovatelů a konzultantů k dispozici Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Pátý zápas Česka skupinové fáze ve Friburgu začne v 16:20.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sport areál Klíny.
0: No a na severu Čech dneska převážně slunečné počasí a k tomu hit z teploty venku až 29 stupňů. No a neděle nabídne podobný scénář, pojlo jasno a letní teploty kolem 30.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Krásné odpoledne s vámi na Hit Radio Nord Music. Hanka Hejlová, snad si ten víkend užíváte naplno. Tak pojďme k tomu přidat ty nejlepší hity. Je tu Pitbull.

Na Hit Radio Not Music Celeste Beckingham a její parádní hit Co má šťávu, hit Run, Run, Run. No a já jsem teda ráda, že dneska nemusíme nikam běžet, i když úplně ne všichni, protože na Miladě dneska probíhá Milada Run, takže pokud tam teď někdo funíte do kopce, máte nás ve sluchátkách, tak posílám velký obdiv už jen za to, že jste se v tomhle vedru vůbec zvedli z gauče a ještě tam podáváte výkony. Oni tam mají dokonce i půl maratonovou trať, jo, dokážete si představit, když je venku 28 stupňů, u té Milady, kde není žádný stín, že běžíte 20 kilometrů, 21 něco, to je na obdivuhodný. No dobrý je, že jak doběhnete, tak pozor na to, neskákejte teda hnedka do jezera, protože jsem kdysi v Rychlých šípech četla, že byste, když doděláte nějakou aktivitu, neměli skákat hnedka do ledové vody, jo, takže tam si trošku odechněte, dobrý je, že se tam otevřeli už stánky, je tam dokonce víc stánků než loni, takže se nejdřív občerstvěte a pak teprve do té studené vody. No na Miladě je to připravený skoro všechno, je tam zázemí pro cyklisty, pro výletníky, ale co tam teda trošičku brzdí, to je ta cesta pro ty bruslaře. Pořád tam není doděláno 200 metrů a nedá se objet celá ta Milada. To pořád tady nějak nejde. Jak je možný, že třeba v Mostě tam to mají krásný. Jo? Teďka jsem koukala na storíčko Dana Rakeckýho, mýho kolegu z dopolední show LSD. A tam kolem té Matildy, jakou mají tu stezku na ty brusle, to je prostě nádherný. Tak ještě tady tu Miladu dodělá, to bude to perfektní. Každopádně, jestli dneska hledáte místo, kde to voní létem, podle mě už i tím opalovákem, to už je nutnost, tak Milada to dneska jistí a ještě i nějaký ty hranolky. Teď už ale kapela Cranberries a její hit Zombie. Díky, že jste s námi tady na Hit Radio Not Music.

0: Krásné odpoledne s vámi na Hit Radio Nord Music, Hanka Hejlová. To byl hit End of Beginning. No a ten měl úplně přesně ten vibe dnešní soboty na severu Čech. Bazének na zahradě, podle mě už napuštěný, vůně grilu a někde syčí to pití. Takový to cst. Když se otevře vychlazený pivíčko. A takhle to o víkendu prostě má být. No a v tomhle letním tempu pokračujeme dál. My vám k té letní pohodě na severu Čech dál servírujeme ty nejlepší hity a přidáme i tehle. To je hit Nice to Meet You a Miles Smith. Tak si na to počkejte, tady u nás na Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu. A my známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Not Music jedeme v parádním víkendovém tempu, to byla Pink s hitem So What. No a milí posluchači, máte nějaký děský sen a pořád ne a ne, aby se vám splnil. Tak naplnění snů fakt nikdy není pozdě, ať je vám 30, 40, 50 nebo 60. Důkazem toho je 97-letý pán z Ameriky, který si totiž splnil svůj dětský sen a zažil stav bez tíže. No a stal se tak nejstarším člověkem, který něco takovýhleho absolvoval. V 97 letech si splnil svůj sen. Vidíte, nikdy není pozdě, ať jste si přáli cokoliv. Já když jsem teda byla dítě, tak jsem si přála, abych byla fotomodelka. To slyšet můj přítel, tak by se mi teď asi dobře vysmal.

0: Posloucháte Hit Radio North Music, tohle je hit Young Right Now. No i takhle zní dnešní sobota na severu Čech. Venku skoro třicítky, tak jestli jste dneska někde u vody, na zahradě, nebo třeba ještě v autě, tak pro vaše dobro doufám, že máte klimošku, že vám funguje na rozdíl od našeho auta doma. No ale hlavně jsme rádi, že tenhle letní víkend trávíte s námi tady na Hit Radio North Music. No a za chvíli vytáhneme hit z našeho playlistu, který podle mě umí léto odstartovat snad během prvních dvou vteřin. Hitem Hey Boy. Hit, co má v sobě lehkost, slunce a i trochu toho devadesátkovýho chaosu. Tak ten už si vychutnáme za chvíli tady na Hit Radio North Music.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
3: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Máme Hit Radio North Music, taky Hanka Hejlová a s kapelou Roxette hitem June Afternoon jsme se dostali k 16. hodině. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva, jezdí se bez nehod. Pozor, tak dejte na údržbové práce u silnic, který probíhají na trase z Žatce na most u Velebudic, nebo také na trase z Teplic na Německo u Cínovce a maká se i ve stoupacím pruhu na dálnici D8 mezi 49. a 50. kilometru ve směry na Drážďany. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
6: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda zveřejní návrh rozpočtu na příští rok koncem srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová. Rezorty požadují přes 10 miliard korun navíc oproti letošku. Přesto Schillerová trvá na tom, že deficit nepřekročí 356 miliard korun. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Alain Prost utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve švýcarském Nyonu menší zranění hlavy. Do domu Prosta vnikli maskovaní muži a jeden z nich bývalého pilota udeřil. Po výhruškách dalším násilím otevřel trezor a lupiči s cennostmi uprchli. Čtyřdenní konference OSN o nešíření jaderných zbraní včera skončila bez dosažení jasné dohody. Způsobil to spor mezi Spojenými státy a Íránem ohledně iránského jaderného programu. Jedním z hlavních důvodů neúspěchu bylo ustanovení v závěrečném návrhu, podle něhož Írán nesmí nikdy usilovat o získání, vývoj ani držení jaderných zbraní. Hokejové mistrovství světa má dneska za sebou dva zápasy a velké překvapení je na světě. Lotyšsko porazilo favorizovaný výběr Spojených států 4-2. Američané jsou blízko tomu, aby se nepodívali do vyřazovací fáze. Dánové pak zvítězili nad Slovinci s přehledem 4-0. No a v 16:20 nezapomeňte fandit české reprezentaci, hrajeme proti Slovensku.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: Počasí na severu Čech hlásí většinou slunečno, na horách pár mráčků a teploty se pohybují mezi 25 až 28 stupňů Celsia, ale pocitově to je v Lounech a Děčíně třeba až na 30. V neděli nás čeká polojasno a bude zase vedro. Teploty se dostanou až ke 30 stupňům, takže víte, co to znamená. Pocitově může být klidně 33.
1: Hit Radio North Music.
0: S vámi na Hit Radio North Music Hanka Hejlová. Víkend v plném proudu a právě teď k vám tomu přidám další porci hitů, jako je Hit Volám od Miraje.

Kapela Nickelback, zřizem fotograf a na Hit Radio Nord Music jedeme dál v letním sobotním vibu. No a na severu Čech se dneska rozdávají dvě věci. Dobrá nálada, to je tady u nás na Hit Radio Nord Music, a kytky. V Děčíně totiž dneska město rozdává zdarma macešky, protože v Tržní ulici mění jarní výzdobu za letní. Takže kdo si chcete zvelebit balkon, zahrádku nebo jen parapet, máte dneska ideální šanci to získat gratis v Děčíně. No, mě to úplně připomnělo historku, kde se můj kamarád snažil zvelebit Pivovarskou ulici v Ústí nad Labem a poctivě tam vysázel kytky do květináčů. No a někteří lidé to tam asi brali taky jako darovací akci kytek. Taková ústecká spolupráce, jo. Kamarád přes den zasadil a přes noc někdo sklidil.

0: Lorenz je tam Euphoria, tady na Hit Radio Not Music. No a jestli teď někdo nervózně koukáte na hodinky, tak nejste sami, protože už za necelý 3 minutky to vypukne. Hokejový derby na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde se Česko utká se Slovenskem. Takže snad už máte připravený dresy, něco dobrýho k pití a jídlu, ale hlavně nervy, protože zápasy se Slovákama nikdy nebývají úplně v klidu. A my samozřejmě budeme držet palce společně s vámi tady na severu Čech. Snad v první třetině nebudeme dělat ajajajajaj, tak jak zpívají Imagine Dragons v hitu Bones. Tenhle hit už si dáme celý za chvíli tady na Hit Radio North Music.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasického, ne jednoho, prostě nějaký hátatitl, jo.
3: To jo, ale jestli toho automobilový...
2: Nevím, prostě převalské.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: Širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
1: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Nord Music Hit Turn the Lights Off. No a už odstartovalo hokejový derby na mistrovství světa ve Švýcarsku. No a v první třetině zatím Česko se Slovenskem drží skóre 0-0. Ještě jsem teď rychle mrkla na obrazovku, jenomže nemám brýle, tak na to moc nevidím. No klidně mi dejte vědět na WhatsApp 37 39 958, jaký výsledek typujete, jak to dneska podle vás dopadne. Já se teda nevsázím, a to od mistrovství světa v roce 2004. Tehdy jsme se s kamarádem během zápasu s Kanadou vsadili, že za každý gól dáme 2 loky piva. No, znělo to jako výborný nápad. Já jsem hrála za Čechy, on za Kanadu. Jenomže problém byl v tom, že v tom zápase těch gólů padalo nějak podezřele moc, jo. A výsledek. Takhle ono se tam ještě vylučovalo a vylučovalo se do konce utkání, a to znamenalo, že musíte vypít pivo na ex. No. Představte si, za hodinu a půl jsem zvládla vypít 7 dvanáctek. Do dneška vlastně nevím, jestli větší výkon podali hokejisti na ledě nebo moje játra.
1: But I just can't be with you like this anymore.

0: Krásné odpoledne na Hit Radio Not Music, to byl německý DJ Aleph Farben s hitem Little Hollywood. Tak dala bych si říct takovou dovču v Hollywoodu, ale tak dnešní sever Čech fakt vypadá trochu jako malá letní dovolená a nemusíme ani do toho Hollywoodu. Slunce, teplo a na koho je to moc, tak případné schlazení, kdo sleduje hokej a my to tady sledujeme, první třetina a vedeme nad Slovenskem 1-0. No ale my jsme tady hlavně od muziky a za chvíli přidáváme další hit. Hit Love Tonight, ten nás ladí do léta. Jo, vidím to, jak jedeme někam, třeba k Miladě, parta kamarádů a tam si uděláme hezký večer. Tak přesně takovouhle atmosféru už si dáme za chvíli tady na Hit Radio Not Music, tak zůstaňte s námi.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz. Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, Čtyři tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Not Music. If I just lay here, tohle jsou Snow Patrol. Would you lie with me and just forget the world? A je hit Chasing Cars. No, hodinky nám ukazují 17 hodin, tak se jdem mrknout, jak to jezdí na silnicích. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dejte, v Teplicích v ulici Kvápence probíhají práce na silnici a komunikace je neprůjezdná, teda pardon, je průjezdná, ale jenom jedním jízdním pruhem. Pozor, dejte taky na Lounsku v Žatci, na náměstí Svobody je uzavřena vozovka z důvodu konání kulturní akce a na D8 na 90. kilometru ve směru na Drážďany probíhají stavební práce a vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Pokud máte pro nás něco vy, vaše dopravní info, volejte na 800 900 952.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. Důvodem je zdražování leteckého paliva a také vyšší zájem o některé destinace. Klesl zájem o Asii a naopak vzrostl o evropské destinace. Jak uvádí server České televize, loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Do Česka opět míří saharský prach. Dorazí zítra a mohl by snížit teploty, které mají atakovat 30. Prach se udrží ve velké výšce. Problémy s dýcháním by nám proto způsobovat neměl. Možná jenom zbarví mraky a oblohu a udělá zajímavý západ slunce. Plánované rušení a slučování části okresních soudů by mělo začít později, konkrétně až v lednu roku 2028. Ministerstvo spravedlnosti ustoupilo od záměru reorganizovat justici již od počátku příštího roku. Píše o tom server Česká justice. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do Spojených států. V uzavřené bublině mají setrvat po dobu 21 dnů. V opačném případě výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: Venku pořád slunečno, sem tam nějaký ten mráček, teploty se pořád drží na letních 25 až 28 stupňů Celsia. V neděli čekejte na severu Čech polojasno, velmi teplo. A to až 30 stupňů Celsia. Puf. Je to ideální počásko na koupání, výlet, i když někde spíš v lese, nebo lenošení na zahradě.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Krásný podvečer s vámi na Hit Radio Nord Music, pořád Hanka Hejlová. A i v týhle hoďce mám pro vás ty nejlepší hity. Teď už Ed Sheeran a Overpass Grand.

na Hitradio Nord Music Disturbed s hitem The Sound of Silence. No a teď všichni se zvířecím jménem pozor. Už příští sobotu se v Litoměřicích totiž chystá velký setkání lidí se zvířecím příjmením. Takže pokud se jmenujete třeba Liška, Veverková nebo Beránek, možná právě vy můžete pomoct vytvořit tehle speciální rekord. No já teď přemýšlím, jestli bych tam vlastně taky nemohla, protože se jmenuju Hejlová. Hýl je pták, tak jestli by se to ještě počítalo, když je to řečený takhle jako Hejlová. No, asi by brali všechno. Mně se líbí, že nejlepší jsou stejně reakce lidí na tuhle akci a je vidět, že si umíme udělat ze sebe srandu, jo? Protože já jsem koukala na Facebook a třeba Olda Kuna tady napsal: a kabely zadeklované máte? A mohl bych to vidět. Hanka Roháčová Pelikánová, taky bych tam mohla přiletět. A Libor Komárek přidal: asi bych tam stejně všem pil jenom krev.

na Hitrádiu Not Music, kapela Hodiny s hitem Dívej. No a my se díváme nejen na hodiny, které ukazují 17 hodin 19 minut, ale taky po očku sledujeme hokejové derby na mistrovství světa. Začala druhá třetina zápasu Česko versus Slovensko, takže pokud jste zrovna na cestách, na zahradě nebo někde u vody a nestíháte sedět před obrazovkou, tak aktuální stav je pořád 1-0 pro nás. Zatím je to dobrý. No a za chvíli pokračujeme.

0: Do letní soboty na severu Čech přidáme Lost Frequencies s hitem Are You With Me. Tak si na to počkejte, tady u nás na Hit Radio Not Music.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz
1: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hitrádu Not Music, Linkin Park s hitem DMC Tennis Machine a jako mašiny jedou i naši hokejisti na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Pořád vedeme 1-0. Máme 17 hodin 30 minut k tomu, no a jestli teď přemýšlíte, jestli není čas na další kafe, tak hlavně pro ženy klidně si ho dejte, protože podle vědců totiž ženám s každým šálkem kávy roste chuť, řekněme, na romantiku a lásku. Tak pánové, šupky v kávováru a dělá další kafíčko. U vás teda, pánové, to platí trošku jinak. Vy jste prej nejvýkonnější po dvou hrnečcích a s každým dalším už to má jako opačný efekt, jo? Takže tam stopka. Takže dámy, klidně si dejte i třetí, čtvrtý, pátý kafčo. Jen teda nevím, kolik kafí je potřeba do sebe hodit, když vidíme teď toho našeho chlapa rozvalenýho na gauči před hokejem. I 10 kafí málo.

0: Je to tak, všude dobře, doma nejlíp, jak zpívá na Hit Radio Not Music kapela Jelen s hitem Všude zdejší. No a já už se pomalu loučím tady na Hit Radio Not Music, ale ještě než tak udělám, tak mám pro vás jeden úplně super tip na zítřek. My totiž zítra s rodinou míříme do Mostu na Hippodrom Most, kde se koná cena první dámy České republiky. A svůj dostih tam bude mít i Hit Radio Not Music. Přesně v 17 hodin 10 minut se pojede přímo cena Hit Radio Not Music. A já se strašně těším, jo, protože vítězi budu osobně předávat cenu. Takže pokud ještě nemáte plán na neděli, určitě doražte a budu moc ráda, když se tam s někým z vás, našich posluchačů, potkáme osobně. A hlavně nezapomeňte si dalekohled, ať každý dostih pořádně vidíte. Mějte se krásně, loučí se s vámi Hanka Hejlová, užijte si sobotní večer, užijte si hokej a hlavně užívejte ten nádherný letní víkend tady na severu Čech. Hit Radio Not Music samozřejmě hraje dál, playlist je narvaný samýma peckama, bude Calvin Harris, Luis Capaldi, taky Coldplay, Mikolas Josef, tak si to nenechte ujít tady s námi na Hit Radio Not Music. Mějte se krásně, ahoj! Hit Radio.
1: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
7: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
8: This is Ava Max. All the hits.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvníky. Některá otevírají díky vysokým teplotám už tento víkend, jiná až příští. Mnohá místa si připravila doprovodný program, který zorganizují u příležitosti Dne dětí. Pro více informací sledujte webovky jednotlivých areálů. Země Evropské unie budou v příštích 15 letech čelit vysokým výdajům na obranu, energetiku a důchody. Pokud se nezmění jejich hospodářská politika, způsobí to neudržitelný růst veřejného dluhu. Průměrný dluh evropských zemí by tak za nezměněných podmínek mohl do roku 2024 vzrůst až na 130% hrubého domácího produktu. Obrovská senzace se dneska zrodila na mistrovství světa. Hokejisté Lotyšska porazili 4-2 obhájce titulu Spojené státy a druhou výhrou na turnaji oživili šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curišské skupiny A vystřídali právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně. Lotyšsko zakončí skupinu duely s papírovými outsidery Británií a Maďarskem. Spojené státy čekají zápasy s Maďarskem a Rakouskem. A na závěr počasí. Noc bude jasná až polojasná s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle nabídne jasno nebo polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti lokální přehánky. Teploty budou vyloženě letní, mezi 25 až 30 stupni. Mohou být ale nižší kvůli saharskému prachu ve vyšších vrstvách atmosféry.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Hit Radio North Music.
0: Zlepši si náladu.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
1: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
0: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
1: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
0: Rituals.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.

Hit Radio Nerd Music. Tohle vám hrajeme nově.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz

0: dneska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio North Music.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí a já že tě milujem
0: víc než cokoliv. Tak zbylo nám ticho zavřených dveří.

jestli spolu.